železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Černovicích vznikne nový železniční terminál. I na to koukneme teď u nás na Krokodýlu. Správa železnic vybrala projektanta pro černovickou etapu modernizace brněnského železničního uzlu. V Černovicích vznikne nový terminál, nahradí současnou zastávku a zlepší přestupy. Tak se na to těšíme. Zdravíme do Černovic. Tam nás sledíte, posloucháte na brněnské frekvenci Krokodýla 103. Tak krásnou noc. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: These beautiful things that I've got.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

for another. 5 let po tornádu se vrací v hodonínské zoo rybky a kam? No, krásného akvária. Právě i na to koukneme teď ve vysílání krokodýla. Do nového pavilonu akvárií v zoo Hodonín se po 5 letech od ničivého tornáda vracejí první ryby. Zarybňování začalo symbolicky v den výročí katastrofy a potrvá několik týdnů. Návštěvníci by se do nového pavilonu s jednou z největších sladkovodních expozic v Česku mohli podívat už během srpna. Tak se na to těšte, teď se ale těšte na další hity. Jsou pro vás připravené tady na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

jsem jenom tvá. Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána, to bude na pořád.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta.

0: známou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift.

Radio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Radio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

nám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá nádherná.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Fly!

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Pocem.
1: Taková krásná pusa po ránu. Hned z krokodýla. 5:30. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady druhý pracovní den 29. týdne. A to úterý 14. července. Karolíny dneska slaví svůj svátek. Ve Francii se dneska připomíná dobytí Bastily, tak tam mají taky státní svátek. Narozeniny třeba dneska slaví Michal David. Zpěvák, skladatel, velký to umělec, 660. narozeniny má právě dnes. A pokud v téhle chvíli vyrazíte a říkáte si, měl bych si vzít dneska deštník, no, já bych se ho sebou pro jistotu vzal, možná i plavky, protože přece jenom dneska nás opět čekají celkem vysoké teploty a vypadá to, že u nás po Moravě se to bude pohybovat až kolem nějakých 32 stupňů, takže opět klasické léto. Ano, tomu horku možná patří i bouřky, které přijou odpoledne na večer, i když to probereme podrobněji během chvíle tady u nás na Rádiu Krokodýl. A pokud vyrazíte na silnice, pozor, dejte na D2 na příjezdu k Brnu. Na druhém kilometru se dořešuje nehoda dvou vozidel, tak tam prosím pěkně dejte pozor. Ať se nám dneska daří. Dobré ráno, dobrý den.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:30 bude 6:45. Přejeme dobré ráno. Jaké nás dneska čeká počasí? Ráno bude převládat skoro jasno. Dopoledne polojasno až oblačno. Oblačnost může být i částečně průsvitná. Odpoledne kupovitá oblačnost a postupně většinou skoro zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. A pozor, můžou být i velmi silné. Můžou k večeru od západu přibývat, ale potom v noci budou zase ubývat. Co se týče těch přeháněk, tak ty se budou formovat v bouřkovém pásmu přecházejícího na večer od západu. A teploty dneska vyloženě letní 29 až 32 stupňů. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 59 minut k tomu úterý 14. července, to je právě dnes a právě teď ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí Katka Horáková
1: a Tonda Kala. Krásné úterní ráno do velkého sálu brněnského kina Art se dnes vrátí filmoví fanoušci Vítí za chvíli.
0: Co si dáme po 6? Ace of Base. Ray. A bude i Michal Hrůza. Dnešní počasí bude letní, tedy vedro, horko, odpoledne bouřky. Teploty až 32 stupňů. A pozor, ty bouřky dnešní, které se budou tvořit, sem tam přehánky bouřky, ty bouřky můžou být i silné a můžou být lokálně doprovázené přívalovým deštěm a kroupami kolem 2 cm odpoledne a na večer, tak na to dejte pozor.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Velký sál brněnského kina Art se dnes po 3měsíční rekonstrukci vrátí do provozu. Má nový zvukový systém a klimatizaci. Náklady činily zhruba 6 milionů korun. Art je posledním tradičním kinem v centru Brna.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Masa sinic, která ohrožuje ryby v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi, se dostala k jezu v Břeclavi. Státní podnik Povodí Moravy a hasači se snaží vytvořit rybám možnost uniknout přemnoženým sinicím. Situace je zde letos složitá téměř celé léto.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: S údržbou a zkrášlováním Hodonína pomáhají i letos studenti. O práci se ve 30. ročníku studentského zeleného města přihlásilo asi 90 pracovníků do 3 turnusů. Zájemců v posledních letech přibývá. Proti minulým letům město registruje převis poptávky. Fotbalisté Francie a Španělska se dnes utkají v úvodním semifinále mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Postupující se ve finále utká s vítězem středečního zápasu mezi Anglií a Argentinou. Dnešní zápas začne v 21 hodin našeho času.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, zkontrolujeme silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně ve Slatině na Řípské ulici u křižovatky s Tuřankou směrem k nájezdu na D1 se stále likvidují následky po noční nehodě 2 nákladňáků s osobním autem. Nárazově tam počítejte s kolonami. Na Brněnsku na silnici mezi Soběšicemi a Útěchovem skončilo osobní auto po nehodě v příkopu. A silnější provoz čekejte už na křižovatce bratislavské D2 a D1 u Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistán Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině raní, vám přejeme z krokodýla dobré ráno.
1: Krásné ráno a také dnes vás krokodýl osvěží, rozvezeme mezi vás do ulic 103 letních drinků, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijímají novou sekretářku. Kolik úderů za minutu zvládnete? Promiňte, já myslela, že hledáte písařku a ne karatistku.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 9 minut tomu, pojďme se podívat do historie na 14. červenec. Například 14. července roku 1902 byl vydán výnos o povinném hlášení výskytu tuberkulózy. Zároveň bylo třeba oznámit i přestěhování nemocného do jiného místa a ohlásit úmrtí na tuto nemoc. Výnos rovněž zakazoval za účelem prevence plivání na veřejných místech a do úřadů či bank měla být umístěna takzvaná plivátka. Můžeme také mrknout na rok 1968, kdy byla zahájena dvoudenní schůzka představitelů Bulharska, Maďarska, Polska a SSSR ve Varšavě. Bez nás. Jejím tématem byla kontrarevoluce v ČSSR a projednával se i otevřený dopis adresovaný KSČ. Pojďme do světa. Například v roce 1789 dobytím věznice Bastila v Paříži byla zahájena velká francouzská revoluce. Ano, dnes tam mají státní svátek, no a na tu počest na Tour de France jede taky vždycky nejtěžší etapa. Dneska horská, pokud se nepletu, myslím, že překonají výškových 3900 metrů. Nahoru, dolů, budu to mít velmi, velmi pěkné. V roce 1933 v Německu byly zakázány všechny politické strany, kromě NSDAP. V roce 1938 Howard Hughes nastavil nový světový rekord, když obletěl zeměkouli za 91 hodin. Mrkneme taky na rok 1993, kdy byl představen nový formát pro komprimování digitální audiostopy, takzvané MP3. Ano, člověk ani neví, že to používá, ale používá. V roce 2001 Mezinárodní olympijský výbor zvolil Čínu jako pořadatele letních olympijských her pro rok 2008. Kdo dneska slaví narozeniny, tak připomínáme si třeba Karla Gotta, který se narodil právě 14. července. Jinak zpěvák, taky muzikant, skladatel, nevím, co všechno má ještě v popisu, Michal David, dneska slaví 66. narozeniny. A zpěvačka Magda Malá slaví dneska narozeniny 59. Co se týče svátků, tak dneska slaví Karolína a třeba také Karla. Dnes je světový den alternativ ke spalovnám. Přiznám se, nevím, jak moc se dá tenhle svátek slavit. Slunce o svatém Kamilu má velkou sílu. A nebo o svatém Kamilu slunce má největší sílu. Tak to je právě dnes, včetně té pranostiky. Předpokládám, že i mezi vámi se najde někdo, kdo dneska něco slaví. My gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Tak tohle byly Ace of Base tady u nás na Rádiu Krokodýl 11 minut před 6:30, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Kyjově mají 21, v Břeclavi 16, my v Brně máme 17,5 stupně. Ve Žďáru nad Sázavou i Jihlavě mají stupňů 14. Odpoledne bude vedro, ale pozor, bouřkovat bude. Má být až 32 stupňů, ale odpoledne a večer se můžou tvořit lokální přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. A pozor, i s kroupami.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Určeno bude holubům, kteří se kvůli zdravotnímu stavu už nemohou vrátit do volné přírody. V Blansku bude dnes otevřena nová bezbariérová lávka přes řeku Svitavu. Slavnostní událost proběhne ve 13 hodin a 30 minut. V rakouském horském areálu u Salzburku zahynul při včerejší turistické výpravě 23-letý Čech. Incident prověřuje policie. Horolezec se na začátku trasy zřítil do rokle. Ruští stolní tenisté se od 28. července mohou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Případná vízová omezení nicméně zůstávají v kompetenci příslušné hostitelské země. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Je dobré mít společnost na cestě.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Shots. A co pro vás máme?
1: Máme pro vás každý den 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store.
0: No a dneska dopoledne se na vás těšíme v Bohunicích u nemocnice. Tam budeme rozdávat, tam se stavte.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně ve Slatině na Řípské ulici u křižovatky s Tuřankou směrem k nájezdu na D1 se stále likvidují následky po noční nehodě dvou nákladňáků s osobním autem. Nárazově tam počítejte s kolonami. Na Brněnsku na silnici mezi Soběšicemi a Útichovem skončilo osobní auto po nehodě v příkopu. A silnější provoz čekejte už na křižovatce bratislavské D2 a D1 u Brna.
0: Doprava už také zpomaluje kolem Holubic, po D1 od Vyškova k Brnu a příjezd po D2 k Brnu je taky celkem plnější.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl 7 jdeme za dětmi a ptáme se jich, jestli ví, co má Katka ráda.
2: Ano, co má nejradši ve školce v Řečkovicích, jsme se ptali, co je to sushi.
3: Je to takový, že se napřed tam dá rýže, pak se tam dá takový jako maso a pak se to zamotá jídlo. Maso.
1: Že neřekl nikdo žádnou rybu, že?
2: No vůbec.
1: To je podstata.
2: Ale já musím říct, že teď teda jedu borůvkový knedlíky, jako to je teďka topka.
1: Pravda, na mě čekají dneska doma meruňkový knedlíky.
2: Vidíš.
1: Na ty se taky těším.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Chalec se laví na krokodilu 3,5 minuty před 6:45. Jak pak máme venku hezky. Bude tam hezky, ale odpoledne k létu to patří. Budou přeháňky, bouřky, někde možná i s kroupami, tak pozor na to. Co se týče teploty, tak teď máme v centru Brna 18 stupňů. Odpoledne po Moravě čekejme 29 až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Virus klíšťové encefalitidy mívá na povrchu slabá místa, kde virovou membránu nekryje proteinový obal. Není tedy dokonale uspořádaný, jak dosud vědci předpokládali. Ukázal to výzkum Institutu CEJTEC Masarykovy univerzity v Brně. Objev může přispět k vývoji léčiv či vakcín. Prezident Petr Pavel včera v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července. Školu povede do července 2030. Nová bilance venezuelských zemětřesení z června činí 4561 mrtvých a 16740 zraněných. Počet mrtvých se tak ve srovnání s nedělním údajem zvýšil o 1,70. Semifinálové utkání mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Španělska začne minutou ticha na počest obětí teroristického útoku v Nice, od kterého dnes v den duelu uběhne přesně 10 let. Prezident Emmanuel Macron uvedl, že FIFA vyhověla francouzské žádosti. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Děkujeme vám.
13: Děkujeme vám.
14: No vám, i tobě, a taky tobě.
15: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Uvidíme, jak se zadaří 7,5 minuty před 7.
3: V této chvíli rozhodně v hlavní roli tenisový trenér 53-letý Tomáš Krupa, který si po wimbledonském triumfu své svěřenkyně Lindy Noskové přivezl do Česka vedle vzpomínek údajně i šedé vlasy a pocit z dobře odvedené práce. 21-letou hráčku před novináři pochválil a řekl, že na konci zápasu to sice byl trochu Hitchcock, ale že to k ní tak nějak patří. Zúčastnil se i tradičního bálu šampionů, kde si Linda v černých šatech krátce zatancovala s vítězem mužského turnaje Italem Jannikem Sinnerem na Justina Timberlakea. No a Tomáš Krupa taky prozradil, že se akce konala v nádherném hotelu, kde měli možnost sedět v soukromém salonku, který se jmenoval To se ti bude líbit 007. A bar připomínal auto Aston Martin, proto se tam přicítil tento trenér velmi dobře, tak to se nedivíme. Teď ale říkal, že by si nejraději odpočinul 2 dny v lese. Tak tomu taky věřím, protože teď těch informací a těch lidí, co se na ně se sypalo, muselo být hrozně moc. Každopádně si myslím, že to za jeho pár šedin rozhodně stálo.
2: Krásná práce, děkujeme a gratulujeme.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tak, takhle zpívá Madonna tady u nás na Radiu Krokodýl. Bude 7 hodin, což znamená, že budou zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Muž v Brně zabil svou družku a pak spáchal sebevraždu. Víc informací ve zprávách.
0: Co dáme po 7. hodině, bude Bruno Mars a Rosie. Connells. A taky slza. Dneska nás čeká klasické léto, tedy i s bouřkou. Než nám začne bouřit odpoledne a na večer, může to být pozor i s kroupami, tak bude krásně teplo. Odpoledne se čeká až 32 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 51-letý muž v Brně Tuřanech v sobotu podle policie zabil svou 50-letou družku a pak spáchal sebevraždu. Za tragédií patrně stály dlouhodobější vztahové problémy společně žijícího páru. Případ policisté asi odloží.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: V Mikulově slouží turistům další necelých 100 metrů dlouhý úsek opravené křížové cesty na Svatý Kopeček. Cestu opravuje chráněná krajinná oblast Pálava. Práce jsou na prázdniny přerušené. Oprava 750 metrů dlouhé stezky by měla skončit do 5 let.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Opilý rybář ohrožoval na Blanensku dva rybařící chlapce plynovou pistolí, ze které vystřelil. Chlapci mu ujeli na loďce a zavolali policisty. Muž, který se synem vyrazil na lov, se totiž přitom posilňoval alkoholem. Dechová zkouška odhalila přes 3 promile. Hvězdný Tadej Pogačar uvedl, že kdyby měl možnost, neváhal by celkově změnit cyklistický kalendář. Čtyřnásobný vítěz Tour de France tak připojil k debatě o velkých vedrech, jež peloton aktuálně na Staré Dámě a dalších závodech trápí. Po úvodním dnu volna pokračuje dnes cyklistická Tour de France 10. etapou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Kilometr a půl má kolona aut na příjezdu do Brna do Tuřan od obce Telnice. V Brně se postojíte kolem 5 minut ze všech směrů ve Slatině před křižovatkou ulic Tuřanka a Řípská. A pomalý provoz na křižovatce D1 a bratislavské D2 u Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globáce stánce jako Ptylšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Dvě minuty po 7. hodině. Dvě minuty po 7. hodině raní jsou na Krokodýlu připraveny dvě vstupenky do kina Lucerna na historické fantasy drama Odysea.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? To je jednoduchý. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 11 minut po 7 hodině jsou ve hře dvě vstupenky do kina Lucerna na film Odyssea na historické fantasy drama. Hraje se to ve čtvrtek v 19.15.
2: No a vyhrát tyto vstupenky můžete právě teď na lince 603 103 103, tak volejte.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den přejeme. Haló.
3: Dobré ráno, tady Luděk, vám z Nového Lískovce.
1: Zdravím Luďka do Nového Lískovce. Do staré zástavby nebo do Nové nahoru, do sídliště?
3: Do sídliště do 11. patra, vidím na celý Brno krásně.
1: Jo, aha, hezký výhled. Tak, jdeme na Žanka, připraven?
3: Ano.
1: Takže.
4: Gomite, co to je rumunské flašinet?
1: Rumunské flašinet, co to může být?
3: Jo, tak to bych chtěl poprosil o nápovědu.
1: Chci vás ujistit, ani jednou to tam nezazní, ale tak jako vylučovací metoda.
5: Bolí mě hlava.
6: To asi hodně hrká něco.
7: Něco mu mlátí.
8: Že mu prostě straší v kebuli, no, že není jakože v pořádku, ne?
9: Takže bolí hlava.
10: Je nám špatně.
11: Bolí hlava.
1: Takže, ani jednou to tam nebylo.
2: Ale když si dáte rumunské flašinec, tak vám potom může být špatně a bolet hlava.
1: Ano, máte něco společného.
2: To můžeme napovědět.
1: Máte něco společného s alkoholem. Co to teda může být?
3: Rumunský flašinec.
1: Když vezmem to první slovo a první tři písmena.
3: No, jako je to nějaký rumový opojení, ale jestli nějaká rumová smršť.
2: Taky se to tak daří.
4: Rumunský flašinec je láhev rumu.
1: Jste rumovej?
3: Rum je nějaký ty lepší, takový ty trochu dražší, no.
1: Mám doma krásnou výstavku.
3: Diplomatiko. No.
1: Ano, právě to jsem teďka v sobotu jsme si krásně nalévali. Tak naprosto vám rozumím. Vyhráste dvě vstupenky do kina Lucerna. Gratulujem.
2: Blahopřejme.
3: Tak to jste velmi laskavý, děkuji vám.
1: Mějte se hezky.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu

0: Něco pro ročníky 74-75, tohle byly The Connells tady u nás na Krokodýlu. 10 minut před půl osmou, kdy ve Strážovicích u Kyjova už mají 24,5 stupně. My v centru Brna máme stupňů 20, odpolední teploty 29 až 32, ale odpoledne se mají tvořit přehánky nebo i bouřky, které můžou být i silné a pozor, i s kroupami.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Včera hořely porosty u obce Hostím na Znojemsku. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a dostali požár pod kontrolu. Šlo o několikátý požár na Znojemsku za posledních 7 dní. Poslanci posoudí v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní nás všech. Ve Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Centrum se může zaměřit na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií dvojího využití nebo správu data řízení v krizových situacích. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je v Praze. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Zřejmě si jej vystaví vedle trofeje za triumf na juniorském Roland Garros v roce 2021. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: 8 minut a bude půl osmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
5: Rádio Krokodýl. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: dostupnost ze všech směrů ve Slatině před křižovatkou Listuřanka a Řípská a pomalý provoz na křižovatce D1 a Bratislavské D2 u Brna.
1: Pozor taky dejte na D1 od Vyškova k Brnu kolem Holubic, je tam trochu kolona, není stojící, ale moc to nejede. A vypadá to, že i D1 z obou stran je tady těsně před Brnem taky plná. Tak šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší porad.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky v Králově Poli a ptáme se, co je to dláto a co se s ním dělá.
3: Mohlo by to být třeba nějaká motýka. Zasaďuje obilí.
4: Třeba to mohla být lopata.
5: Sekera.
6: Dláto může být třeba...
7: Může to být třeba džava.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: punto. Juanes, La Camisa, Nera na Krokodilu, přesně 5 minut před 7:45. Teplota nám stoupá, v centru Brna už máme nějakých skoro 22 stupňů. Nejtepleji je teď v Podivíně, kousek od Břeclavy, tam už mají 25,1. Odpoledne bude ale velké teplo, 29 až 32, ale pozor, odpoledne a večer přehánky, možná i bouřky, ty můžou být silné, přívalové a někde můžou padat i kroupy.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Určeno bude holubům, kteří se kvůli zdravotnímu stavu už nemohou vrátit do volné přírody. V Blansku bude dnes otevřena nová bezbariérová lávka přes řeku Svitavou. Slavnostní událost proběhne ve 13 hodin a 30 minut. V rakouském horském areálu u Salzburku zahynul při včerejší turistické výpravě 23-letý Čech. Incident prověřuje policie. Horolezec se na začátku trasy zřítil do rokle. Ruští stolní tenisté se od 28. července mohou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Případná vízová omezení nicméně zůstávají v kompetenci příslušné hostitelské země. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: Pozorujte na silnicích na D1, ve směru z Brna na Vyškov se srazila dvě osobní auta na kilometru 211.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
3: www.klimastyle.cz.
5: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude, váš Bolek.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: ora živote je fajn, živote je ako ja ora. Co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10:30 a bude 8 hodin. Přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno a víme, že se chodci v centru Brna musí připravit na nové komplikace, a to konkrétně mezi hlavním nádražím a autobusovým nádražím u Grandu. Od včerejška je kvůli pokračující přestavbě parovodu na horkovod uzavřený přechod od trolejbusové smyčky k nádražní budově a nádražní restauraci. Zavřená je i část chodníku u nádraží a místo je nutné obcházet pod viaduktem a po chodníku blíže k autobusovému nádraží. Chodce tyto změny potrápí až do 15. října, tak s tím počítejte.
1: Mně se líbí, jak někdo vyžaduje, aby se dodržovaly dopravní předpisy, ale sám to má úplně na salamu. Vyjížděl jsem minulý týden tady od nás z Gorkého a ona vlastně od Obelňáku je jednosměrka ve směru na Obelňák, ale pozor, cyklisté můžou v protisměru. Což ale jako nevždy člověk jako ví. Tady člověk vyjížděl tady z Gorkého a jel doleva nahoru na Úvoz a proti němu jel cyklista. Tak jako cyklista naštěstí přibrzdil, to auto projelo, řval na něj úplně strašlivě a i hned zápětí nejel s tím kolem na chodník a kličkoval mezi lidma na chodníku.
2: Takhle jezdí ty cyklisti úplně normálně, taky mě trošku
1: tak štru. Co vlastně jako chtějí, já nevím.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert kapel Nevermore a Kosmonaut, Tomáš Průša Band, Slehni mech. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
3: Minuta a bude 8 hodin na Rádiu Krokodýl, které právě teď posloucháte, budou zprávy Máje Katka. Dobré ráno.
4: Hezké ráno. Do velkého sálu brněnského kina Art se dnes vrátí filmoví fanoušci, víc už za chvíli.
3: Co si dáme po 8 hodině, například Fun Factory. Oh yeah! David Guetta tedy svým Satou Sendai. A taky třeba Vohnouty. Pokud se vracíte právě domů omámení, to vám trošku závidíme.
4: No.
3: A už nejsme nejmladší, že už jsme se nedali. No nic, 22 stupňů máme v centru města Brna, je tady třeba u Kyjova 24, kousek od Břeclavy 25 stupňů, odpoledne čekáme až 32 stupňů, ale pozor, odpoledne taky přehánky nebo bouřky, které můžou být i přívalové a možná z nich můžou padat i nějaké ty kroupy.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 8, pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Velký sál brněnského kina Art se dnes po 3měsíční rekonstrukci vrátí do provozu. Má nový zvukový systém a klimatizaci. Náklady činily zhruba 6 milionů korun. Art je posledním tradičním kinem v centru Brna.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
4: Masa sinic, která ohrožuje ryby v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi, se dostala k jezu v Břeclavi. Státní podnik Povodí Moravy a hasiči se snaží vytvořit rybám možnost uniknout přemnoženým sinicím. Situace je zde letos složitá téměř celé léto.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
4: S údržbou a zkrášlováním Hodonína pomáhají i letos studenti. O práci se ve 30. ročníku studentského zeleného města přihlásilo asi 90 pracovníků do 3 turnusů. Zájemců v posledních letech přibývá. Proti minulým letům město registruje převis poptávky. Fotbalisté Francie a Španělska se dnes utkají v úvodním semifinále mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Postupující se ve finále utká s vítězem středečního zápasu mezi Anglií a Argentinou. Dnešní zápas začne v 21 hodin našeho času.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Na silnici to moc dobré není, začíná Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Očekávejte zdržení kvůli ranní špičce, momentálně například na Poříčí do centra před Vídeňskou. Je tam 1,5 km dlouhá přerušovaná kolona. Očekávejte zdržení také na křižovatce ulice Zvonařka a Dornych. Uspává se cesta od Bystřice k Žabovřeské ulici před jezdem na Veslařskou. Dálnici D1 popojíždí v obou směrech u Brna před 96. kilometrem, konkrétně směrem od Prahy od exitu 190 a v protisměru tedy od Vyškova se zdržíte od Slatiny. A silný provoz hlásí řidiči i z bratislavské D2 před Brnem momentálně od 6. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Koptil Šar.
3: Kubo, děkujeme. Pozor také v Tečicích, v ulici Nádražní, kde se řeší nehoda motorkáře na místě složky integrovaného záchranného systému. A pozor taky na D46, mezi 7. až 9. kilometrem ve směru od Vyškova na Olomouc je tady napsáno dopravní kolaps. Je tam uzavřen pravý jízdní pruh. Hodně trpělivosti a šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
7: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
3: Tři minuty po osmé jste s Krokodýlem, kde máme balík peněz.
4: Rovných 110 tisíc korun nabídneme za náš krokodýlí zvuk už za pár minut, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na operačním sále. Sestro, podejte mi nástroje. Ale pane doktore, máme tu připraveného pacienta k operaci a vy tu chcete muzicírovat?

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut tomu, peníze připraveny.
2: Máme tady krásný balík peněz 110 000 korun a vy můžete volat studio 603 103 103 právě teď.
1: Vždycky si to nechávám nakonec.
2: Vždycky ne.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady.
1: Aha,
2: to jsme neslyšeli.
1: Pardon, vůbec nebylo rozumět. Kdože se dovolal?
3: Tady je počkat.
1: Počkat.
3: Tady je Tom Prigl.
1: Jo, Tom, já jsem říkal, myslím, že počkat
2: je křesníme. Pan Počkat.
1: Pan Počkat. Tome, odkud nám voláte, Tome?
3: Jo, tak já jsem sice z Přehrady, od Brněnské, ale jinak jsem ve Vyškově dneska.
1: Jo, takhle, tak zdravíme do Vyškova. Povídejte, co máte pro nás za tip, který jsme tady ještě neměli.
3: Já bych řekl, já už prostě nevím. Rozříznutí prostě kedlubny.
1: Rozříznutí kedlubny, jdem to udělat.
2: Jsme tady měli spoustu ovoce a zeleniny.
1: To je pravda.
2: Tak uvidíme, jestli je to kedlubna.
1: Je to kedlubna nebo není?
2: Tak ani kedlubnička.
1: Ani kedlubnička.
3: Tak ani kedlubnička to není, nevadí. Tak mějte aspoň půlku, že jsem se dovolal.
2: Takhle.
1: To asi takhle úplně fungovat nebude.
3: Já vím, že ne, děkuju.
1: Tome, mějte se.
3: Zatím.
1: Ať se daří.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: Zmrzlá Madonna na Krokodýlu 19 minut po 8. Nevím, kde je zmrzlá, tady u nás určitě není, protože v centru Brna máme skoro 22 stupňů, Břeclav hlásí 19, ale kousek od Břeclavy v Podivině je 25. Odpoledne nás čeká taky teplo, ale potom z toho tepla přeháníky nebo bouřky, ze kterých můžou padat i kroupy a teploty až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. 51letý muž v Brně Tužanek v sobotu podle policie zabil svou 50letou družku a pak spáchal sebevraždu. Za tragédií patrně stály dlouhodobější vztahové problémy společně žijícího páru. Případ policisté asi odloží. Prezident Petr Pavel včera v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července. Školu povede do července 2030. Nová bilance venezuelských zemětřesení z června činí 4561 mrtvých a 16740 zraněných. Počet mrtvých se tak ve srovnání s nedělním údajem zvýšil o 1,70. Semifinálové utkání mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Španělska začne minutou ticha na počest obětí teroristického útoku v Nice, od kterého dnes v den duelu uběhne přesně 10 let. Prezident Emmanuel Macron uvedl, že FIFA vyhověla francouzské žádosti. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 kus půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Moderní dlažba Wave od Tytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: celou jižní Moravu.
1: Minutu po půl deváté jste s krokodýlem, i dneska vyrazíme mezi vás a rozdáme mezi vás 103 svěžích drinků z Charlie's Candy Store.
2: Ano, dneska dopoledne se na vás těšíme v Bohunicích u nemocnice, tak si to nenechte ujít.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Očekávají

0: Na D1 ve směru na Brno v koloně se srazilo osobní auto s nákladním a zablokován je jeden jízdní pruh. Dívám se, že tady máme ještě další nehodu hlášenou z Brna z ulice Hanácká, kde se srazila dvě osobní auta. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a jižní Moravu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: My
1: ve školce na Lesné se ptáme, proč jsou na světě komáři.
2: Protože kdyby píchli lidi, tak ještě jim vypíchnou, ještě cítnou jim takový je tam. Mají takový vysavač, aby mohli cítnout ten je tam a vysát ten jejich.
3: Protože musí mít jet k sobě, jsou nebezpeční.
4: Protože mají jet.
0: Tak proto jsou na světě. Letos se ale úplně nevím, proč brutálně přemnožili mravenci, ale ti lítací, takový ty jakože malý. Já jsem včera asi třikrát z bazénu vybíral asi pokud asi 400 mravenců.
1: A jsi doštípanej?
0: No naštěstí ne teda.
1: Tak dobrý, třeba lezou jenom do bazénu, třeba se chcou osvěžit v tom horku, sucho. No,
0: děkuju, mám co dělat.
5: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: Jo.

0: Zbytný Houston jste se krok za krokem tady stepá. Jste dostali skoro až ke 8:45. Za 2,5 minuty bude 8:45. Katka si teďka hrala na meteorložku a říkala, že na ten dešť to tady v Brně moc nevypadá.
1: No ne, protože já mám teď ve zprávách, že hrozí silné bouřky, ale no. Dívala jsem se na svůj radar, co mám v mobilu, a ten teda jako říká tak jako kapka, možná nějaké jako lehce, nějaká rána venku.
0: Ono se to týká tak jako celkově Moravy, protože oni ty přívalové srážky jako celkem špatně předpovídat. Teplota už nám hodně stoupla. V centru Brna máme v téhle chvíli 26 stupňů, odpoledne čekáme až 32 a na některých místech na Moravě přehánky nebo bouřky, možná i s kroupami.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami na dnešní odpoledne večer na Moravě i ve zbytku Česka. Mohou přinést přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Bez změny zůstává taky výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Hlavníž byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela včera v Čelákovicích u Prahy. Objekt 100x50 metrů se zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Nejstarší syn norské korunní princezny Marius, který byl v polovině června nepravomocně odsouzen ke čtyřletému trestu za znásilnění, bude propuštěn z vazby do domácího vězení. Rozhodl o tom soud. Státní zastupitelství ale podalo proti verdiktu stížnost. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je v Praze. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, který měla ve speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Zřejmě si ho vystaví vedle trofeje za triumf na juniorském Roland Garros v roce 2021. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
4: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show. Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
5: Káťo, jedeme do Olympia parku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle. My s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
6: Jupi! A od 8. srpna začíná nejléto. Proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
7: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: 7 minut před 9 se určitě zadaří.
1: Podrobnosti má mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. S naléhavostí v hlase volala v těchto dnech na tísňovou linku 156 žena, kterou její manžel právě přivážel autem od jihu do Brna. Kvůli rychlému nástupu porodních kontrakcí požádala, jestli by v páteční odpolední špičce mohla hlídka počkat ve Vídeňské ulici a doprovodit je k Bohunické nemocnici. Její areál je sice nedaleko, nastávající rodiče ale měli z dřívějška mnoho zkušeností z vytížených křižovatek, kde se běžně čeká před semaforem i několik minut. Strážník na operačním středisku i kolegové z pořádkové jednotky městské policie proto rádi vyhověli. Na autohlídku muž gestikuloval ze staženého okénka a ta umožnila Volkswagenu nejprve předjet řadu aut čekajících před křižovatkou Vídeňské a Jihlavské ulice a po chvíli projet na červenou kolem semaforu při odbočování do ulice Kamenice. Strážníci domluvili u vrátnice i průjezd areálem až ke gynekologicko-porodnické klinice. Žena po několika dnech napsala městské policii poděkování a dodala, že hned ten večer přivedla na svět syna. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
2: Blahopřejeme.
1: Ano, konec dobrý, všechno dobré. Tolik mluvčí strážníku Jakub Ghanem.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Spice Girls a jejich Wannabe hit z roku 1992 tady u nás na Krokodýlu minutu a čtvrt před 9:00.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
0: 14. červenec je právě dnes, vy posloucháte Rádio Krokodýl, odkud vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
3: A Tonda Kale, krásný den přijeme ve zprávách o tom, že oprava křížové cesty na Svatý Kopeček v Mikulově skončí do 5 let.
0: Po 9. budou 90. například Taylor Dane, Tom Jones a taky Vanessa May. Dneska nás čeká leto se vším všudy, teploty 32 a odpoledne přehaňky nebo bouřky na některých místech na Moravě. Ne úplně všude a možná k tomu budou i kroupy.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Virus klíšťové encefalitidy mívá na povrchu slabá místa, kde virovou membránu nekryje proteinový obal. Není tedy dokonale uspořádaný, jak dosud vědci předpokládali. Ukázal to výzkum Institutu CEJTEC Masarykovy univerzity v Brně. Objev může přispět k vývoji léčiv či vakcín.
5: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
3: V Mikulově slouží turistům další necelých 100 metrů dlouhý úsek opravené křížové cesty na Svatý Kopeček. Cestu opravuje chráněná krajinná oblast Pálava. Práce jsou na prázdniny přerušené. Oprava 750 metrů dlouhé stezky by měla skončit do 5 let.
5: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
3: Včera hořely porosty u obce Hostím na Znojemsku. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a dostali požár pod kontrolu. Šlo o několikátý požár na Znojemsku za posledních 7 dní. Hvězdný Tadej Pogačar uvedl, že kdyby měl možnost, neváhal by celkově změnit cyklistický kalendář. 4-násobný vítěz Tour de France tak připojil k debatě o velkých vedrech, jež peloton aktuálně na Staré Dámě a dalších závodech trápí. Dnes pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchači Rádia Krokodýl. V Brně v Hanácké ulici u křižovatky s Prateckou bourala 2 osobní vozidla. Očekávejte tam zdržení v koloně. Tradičně čekejte kolony na zhruba 5 minut na Poříčí do centra před Vídeňskou a o kus dál u Dornichu na ulici Zvonařka. Pomalu pojedete v obou směrech tradičně po dálnici D1 u Brna před 96. kilometrem a převážně kamiony zpomalují na bratislavské dálnici D2 před Brnem od 6. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kubičar.
0: Kubo, děkujeme. Ještě tady čerstvá nehoda z Brna, ulice Cejl na křižovatce s ulicí Radlas se srazila 2 osobní auta.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: 9.03, to je přesný čas.
1: My vám přejeme krásné úterý, k svátku přejeme všechno nejlepší Karolínám a Larisám, ať se vám daří.
0: Larisa byla deka nějaká.
1: Já si pamatuju deku jenom. No.
0: Omlouváme se všem. Omlouváme se Larisám, jako hned nám to naskočilo.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se lyžař. Je pravda, že sjezd z toho kopce je hodně nebezpečný? To je blbost. Všichni se zabíjí až dole.

Rádio Krokodýl 90 v 9. 90 v 9.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 14 minut po 9. hodině hit vašeho života, o který si píšete na program zavináčkrokodil.cz. Dneska ho vybírá Martin z Břeclavy. Jeho volba nás vrátí do fotbalového léta roku 2008. Oficiální hymna evropského šampionátu, která dodnes umí zvednout náladu. Enrique Iglesias a Can You Hear Me. Tak si to užijte tady u nás na Krokodýlu. Vybírá Martin z Břeclavy, tak zdravíme.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Vzhledem k tomu, že dneska má být odpoledne až nějakých 32 stupňů, na koupaliště se to určitě vyplatí vyrazit. Zdravíme na koupaliště Kralovo pole, kde mají pro vás připravený nádherný trávníček ke slunění a voda v bazénu je 25 stupňů. Zdravíme také na oblíbený biotop, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, také italskou zmrzlinu. No a otevřen má i koupaliště Kraví hora, takže můžete vyrazit všude, tam se také ladí krokodýl. Třeba i teď 18 minut po 9. hodině.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Tonda Kala.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Brickfield za námi, před námi hádání hitu v jedné sekundě. Dneska jsem teda na vás hodně zvědavej, protože je to takové těžké, ten začátek, ta první sekunda té písničky. A právě vaším úkolem to je uhodnout, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Když uhodnete, vyhrajete dvě vstupenky na představení Poklad na Stříbrném jezeře. Můžete se těšit na akční scény plné kaskadérských kousků a nádherných koní ve westernovém městečku v Boskovicích. Telefonní linka je připravená 603 103 103 a vy máte uhodnout tady tento hit.
2: 3, 2, 1, go!
1: To je začátek, co? Takové bicí s činilem dohromady a pak čtvrt slova. Tak jsem zvědav. 603 103 103, to je telefon, sem k nám. Abyste neřekli, pustím to ještě jednou. No, a pak nám to pokračuje. Říkám, dneska je to asi trochu těžší. Někdo nám volá.

0: Dnešní hit ve dne a sekundě nebyla 90, to byl rok 2008, z 90 do 10 dáme Celine Dion. Bude i Shaggy. A chystá se třeba i Vanilla Ice. Ice, Ice, Baby. Pokud se chystáte popřát k svátku, děláte dobře, dnes to bude, ta gratulace pro Karolíny, které slaví svátek. Hezké dopoledne.
1: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
2: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
1: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
2: No přece od Klimastylu z Hodonína.
3: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
6: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině. 90 v 9 na Rádiu Krokodýl.

Páteky v 9. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýlu to nejlepší z 90. let. Z 90. let. I don't know what to do. So it wasn't you.

0: Pokud jste klimbali, doufám, že na krokodýlu vás probudili Offspringy Pretty Fly. Bude 10 hodin za minutu a půl.
1: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
2: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co to bude po té desáté hodině? Dáme si Queeny. Jennifer Lopez a David Guetta.

0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Na dnešní odpoledne jsou předpovídány bouřky. Podle jednoho modelu by to mělo být na jihu kraje Vysočina u Telče, pak třeba také Pelhřimov, a podle jiného předpovídacího serveru zase na severu Vysočiny, třeba už Žďáru nad Sázavou a na Kutnohorsku. No uvidíme. 32 stupňů se dneska čeká na Moravě a odpoledne ty srážky. Uvidíme, jak budou intenzivní.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: 51-letý muž v Tuřanech v sobotu zabil svou 50-letou družku a pak spáchal sebevraždu. Vyvrcholili tak zřejmě jejich dlouhodobé vztahové problémy. Vzhledem k tomu, že dosud nic nenasvědčuje tomu, že se v místě konfliktu nacházela další osoba, bude případ s největší pravděpodobností odložen. Vězni v Česku dostanou telefony přímo do cel. Doposud zavedené volání ze společenských místností pod dohledem dozorce se stane minulostí. Nový komunikační systém má zjednodušit provoz ve věznicích a ulevit personálu. Hovory má hlídat umělá inteligence. Díky tomu dostanou odsouzení na volání až trojnásobek času. Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Reaguje tak na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 000 fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1-2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci večer přijal král Harald V.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Zkontrolujeme silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na ulici Cejl u křižovatky s Radolasem došlo ke srážce dvou osobních vozidel. Stále pozor na Hanácké ulici v Tuřanech u křižovatky s Prateckou, kde také stojí dvě osobní po nehodě, doprava tam zpomaluje. Na brněnskou náprůjezdu Tetčicemi na Nádražní ulici boural motorkář. Na místě jsou záchranné složky. A pomalý provoz převážně v pravém pruhu zůstává na dálnici D1 v okolí Brna před 96. kilometrem a také na bratislavské D2 před Brnem momentálně od 5. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kup Tilšar.
1: Kubo, děkujeme, ještě pojďme do Znojma. Pozor v ulici Vídeňská třída, tam je odklopený poklop od kanálu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

14. červencové dopoledne je právě dnes a právě teď jsou 3 minuty po 10. hodině. Karolína dneska slaví svátek. A nejenom Karolínám, ale všem budeme rozdávat letní osvěžení. Kdeže? Prozradím během chvilky. Hit za hitem a přitom ani jedno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jirka je s dívkou. Padá hvězda. Rychle si něco přeji a ono se ti to splní. Já bych si přála, ale s takovým troubou jako ty bych se nikdy nedočkala.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Dnes nás čeká další horký letní den a možná dorazí i nějaká ta bouřka. No a Krokodýl má pro vás opět letní osvěžení gratis. Tento týden rozdáváme 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store. A těšit se můžete právě teď dopoledne v Bohunicích u nemocnice. Tak se zastavte.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy.store.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pokud nevíte, kam dnes vyrazit na oběd, tak Krokodýl má pro vás tip a vybírá brněnskou pivnici u Čápa, kde si můžete objednat kuřecí vývar s asijskou zeleninou a nudlemi a k tomu zeleninové lečo s domácí klobásou a vejcem a taky s pečivem. To celé za 169 korun. Jestli jste si vybrali, přejeme z Krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Protože nám teploty zase rostou nahoru k tropické třicítce i přes ní, tak Krokodýl má pro vás tip, kde se hezky osvěžit a užít si letních radovánek. Vyrazit můžete na koupaliště Zbíšov. Venkovní teplota je aktuálně 26,8 stupně. Nabízí tam 3 bazény, na které se můžete těšit, a ty mají teplotu vody 23,2 stupně Celsia. Už je si celá rodina, k dispozici je bazének pro nejmenší, větší můžou vyrazit na dlouhou jízdu tobogánem a relaxovat můžete na rozlehlých travnatých plochách nebo si zasportovat při plážovém volejbalu a basketu. Takové léto si můžete užít na koupališti Zbíšov, kde pro vás mají brány do Kořán. Tak si užijte prázdniny i s krokodýlem.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrátku.

0: A cení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Imagine Dragons, tady u nás na Krokodýlu krátce před 11. Hezké dopoledne vám přeje Katka, se mnou už taky Petra, máme další čerstvé zprávy.
1: Hezké dopoledne, v Dýji na Břeclavsku uhynuly ryby, i o tom už za chvilku.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
3: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. budeme s Krokodýl hrát Disturbed. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Chystám taky Crash Test Dummies. A z českých opět Radeček. Tak sorry, že mám rád.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna krásně slunečno, k tomu 28 stupňů. Odpoledne nás čeká většinou kupovitá oblačnost a postupně většinou skoro zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky, a to i velmi silné, tak s tím počítejte. Naměříme dneska až 32 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Velký sál kina Art se dnes po tříměsíční rekonstrukci vrací do provozu. Má nový zvukový systém a klimatizaci. Náklady činily zhruba 6 milionů korun. Art je posledním tradičním kinem v centru Brna, protože skala je dlouhodobě uzavřená kvůli potížím se statikou.
4: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: V rameni Dyje v Nadjezí v Poštorné, což je část Břeclavy, nad ránem uhynuly ryby kvůli nedostatku kyslíku. Zatím není jasné, jak velký úhyn je. Situace je pro ryby nepříznivá už několik týdnů. Kritická je od konce minulého týdne. Kvůli suchému a horkému počasí se ve vodě výrazně namnožily sinice, které v noci spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesá až na nulu. Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami na dnešní odpoledne a večer na Moravě i ve zbytku Česka. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Beze změny zůstává také výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je v Praze. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Uvedla, že si ho zřejmě vystaví vedle trofeje za triumf na juniorském Roland Garros v roce 2021.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne přejeme taky vám, milí šoféři, co je nového na silnicích, tak to prozradí Kuba.
6: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Uzavřená je trasa z Pohořelic na Brno před Rajhradem po dopravní nehodě. Postojíte si v koloně od exitu 16 na Šidlochovice. V Brně v Komárovské ulici u křižovatky s ulicí U Vlečky bouralo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden pruh. Na ulici Cejl u křižovatky s Radlasem policisté došetřují ranní nehodu dvou osobních vozidel. A silný provoz zůstává na křižovatce Bratislavské D2 s D1 u Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globa Assistance Kuptil Šar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

a půl po jedenácté. Krásné úterní dopoledne vám přeje Katka Horáková, no a před námi krokodýl cestovatel. Tentokrát se budu ptát na název jednoho římskokatolického chrámu a vyhrát můžete poukázku na pizzu, tak buďte s námi a hezký den mějte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek vyleze z obchoďáku a zjistí, že mu mezi tím někdo naboural venku zaparkované auto. Za stěračem byla cedulka. Jak tohle píšu? Sleduje mě několik lidí, kteří si myslí, že vám sem píšu svoje jméno, adresu a číslo havarijního pojištění. Ale není to tak.

0: cestovatel.
1: 11 hodin 18 minut posloucháte Krokodýla. V této chvíli taky budeme soutěžit a vy můžete volat studio 603 103 103. Mám tady pro vás voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika 5x v Brně. No a kdo z vás se jako první dovolá, může si tipnout to, na co se dneska ptám. Takže přátelé, tentokrát hádáme název kostela, který stojí na velmi zvláštním místě, a to na osamoceném ostrůvku uprostřed střední Novomlýnské nádrže. Jedná se o bývalý římskokatolický chrám zaniklé v Simušov. Dnes je součástí obce Pasohlávky a je jedinou zachovalou budovou zaniklé vesnice. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. A mě zajímá, přátelé, jak se tenhle kostel jmenuje. Tak volat můžete studio 603 103 103 a nejrychlejší z vás tipuje. Tak někdo už tam je. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo se dovolal? Rostě, tak Rostě, slyšel jste moje nápovědy a znáte správnou odpověď?
2: Kostel svatého Linharta. Musím.
1: Ano, je to kostel svatého Linharta a vy máte od Krokodýla poukázku na pizzu. Blahopřeju.
2: Děkuji.
1: Tak mi zůstaňte na telefonu a krásné úterý. Zase někdy nashledanou. No vám všem taky hezké dopoledne, přesně v 11 hodin a 19 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
7: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Doktor Max.

hitem, to je Krokodýl v úterý 14. července, kdy chystáme mandraže a kešu. No a pak už taky víc o tom, že situace pro chodce tady u nás v Brně mezi vlakovým nádražím a autobusovým u Grandu je čím dál víc chaotičtější. Proč? Tak to vám prozradím už za pár minut tady u nás na Krokodýlu. Držte se nás, hezké dopoledne.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Pokud se často pohybujete v centru Brna, konkrétně u nádraží, tak spozorněte, protože chodci se musí připravit na nové komplikace, a to mezi hlavním nádražím a autobusovým nádražím u Grandu. Od včerejška je kvůli pokračující přestavbě parobodu na horkovod uzavřený přechod od trolejbusové smyčky k nádražní budově a nádražní restauraci. A zavřená je i část chodníku u nádraží. Místo je tak nutné obcházet pod viaduktem a po chodníku blíže k autobusu. Busovému nádraží. Doufám, že jste to pochopili. Chodce tyto změny potrápí až do 15. října, tak s tím prosím počítejte. No a šoféry samozřejmě prosíme o maximální opatrnost, protože se dá očekávat, že tam někteří jezdinci budou možná běhat ve vozovci jako srnci, tak ať se nikomu nic nestane.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Káťo, jedeme do Olympia parku.
3: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
2: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
3: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
2: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Lily Lilywood, vy posloucháte Krokodýla a protože se nám přiblížila 12. hodina, má pro vás Petra další čerstvé zprávy.
1: Hezké poledne, dva Češi se ocitli v chorvatském vězení poté, co si přivlastnili kabelku s 45 tisíci eury, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Do další hodinky pro vás chystáme Taylor Swift. Taky bude Natalie Imbruglia. A nebo Miraj.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku máme nádherně, ale očekáváme odpoledne večer bouřky, a to i velmi silné, tak pozor na to, naměříme dneska až 32 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Virus klíšťové encefalitidy mívá na povrchu slabá místa, kde virovou membránu nekryje proteinový obal. Není tedy dokonale uspořádaný, jak dosud vědci předpokládali. Ukázal to výzkum Masarykovy univerzity. Objev může přispět k vývoji léčiv a vakcín. Dva Češi se ocitli v chorvatském vězení poté, co si podle policie přivlastnili kabelku s více než 45 tisíci eury, kterou našli na zemi ve městě Mali Lošiň. Soud jim nařídil předběžnou vazbu, aby nemohli utéci. Stanovil také, že si vazbu může každý v průběhu řízení nahradit složením kauce ve výši 3200 eur. Francie dnes slaví výročí dobytí Bastily. Státní svátek doprovází tradiční vojenská přehlídka v Paříži, které se kromě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona účastní i členové tzv. Koalice ochotných, včetně českého premiéra Andreje Babiše. Česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po výhře 6-0 a 7-5 nad Slovenkou Viktorií Morvajovou postoupila do druhého kola. Vít Kopřiva v roli 8. nasazeného hráče opustil turnaj v Umagu hned v prvním kole. S domácím Chorvatem Dinem Prižmičem prohrál 1-6 a 3-6.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor, máme v Brně policejní hlídky, a to na třídě generála Píky a taky v ulici Kamenice. No a opatrně v Břeclavi, v ulici Národních hrdinů se srazila dvě osobní auta. Místo je průjezdné s opatrností a zdržíte se nárazově. A obezřetní buďte i na D1 na 135. kilometru ve směru na Brno, stojí porouchané odstavené osobní auto, tak si tam dejte pozor. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: byla 12. Katka vám přeje z krokodýla krásné poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a taky všechno nejlepší k svátku všem Karolínám.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

0: na Krokodýlo Miraj a my jdeme za našimi nejmenšími posluchači Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska jsme ve školce na Lesné. No a řešíme takovou klasickou věc, za co ženy nejvíc utrácí.
2: Koupil si hodně věcí, třeba podprsenky nebo sukně, nebo nějaké oblečení.
3: Šperky. Oni si třeba kupují nějaké věci, třeba jídlo, převlečení, boty a tak.
4: To, že si kupují voňavky a potom boty a potom si kupují šampony.
5: Třeba si kupují kabelky.
6: Třeba si kupují mlíko nebo nějaký maso.
7: Náhrdelníky s náušnicama.
8: Plastické operace.
0: No jo, za co ženy nejvíc utrácí? Na to jsme se ptali našich zlatíček. Přímo ve školce.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

Bega, tady vaše letní rádio. Hejty třeba i k bazénu, nebo do práce. Na osvěžení. Kristýna, hore roní, schladíme se.

0: Jonas Brothers na kroku udělalo ve 13 hodin. Tady zpátky léto, tropické teploty a taky Petra čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne a u hlavního nádraží je uzavřený vytížený přechod pro chodce, víc o tom za chvilku.
0: Teď se podíváme na mobily ve školách.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Já jsem jmenuji Josef Kováčik, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy v Rozdrojovicích u Brna. Zákaz telefonů se nám určitě osvědčil, zejména z toho důvodu, že děti se spolu víc baví, víc si spolu hrají, víc komunikují a navíc tím i předcházíme negativním jevům, jako je různá kyberšikana, natáčení spolužáků nebo vyučujících a podobně.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 13. Taylor Swift. Budou Wham. Nebo Pokáč. Tohle je vaše rádio.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme příjemně polojasno. Teploty je celkem vysoké. Tady v Brně kolem 29 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Stavební firma pokročila s výměnou parovodu za horkovody v těsném sousedství hlavního nádraží. Práce v Benešově ulici před hotelem Grand se proto posunuly ještě o kousek blíž nádraží a lidé tak od včerejška neprojdou přes tamní vytížený přechod pro chodce, vedoucí od trolejbusové zastávky ke schodišti do ulice Josefské. Obchozí trasa vede pod viaduktem a po druhé straně ulice. Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil dnes ráno z Brna, dorazit zítra večer. Od čtvrtečního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Případů sexuálně přenosných chorob napříč Evropou přibývá. Například počet nemocných kapavkou stoupl od roku 2015 o více než 300%. Nejčastější infekcí jsou pak chlamydie, které výrazně zvyšují riziko neplodnosti. Fotbalisté Francie a Španělska se dnes od 21 hodin utkají v úvodním semifinále mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr Francie. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Postupující se v něm utká s vítězem středečního zápasu mezi Anglií a Argentinou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete teď, je pozor v okolí Nových Sadů, tady se stojí. Další komplikace jste nám nahlásili teď momentálně v Třebíči, v Cyrilo-Metodějské ulici před mostem se srazila tři osobní auta. Dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Jasně, venku 30 stopňů a my vás osvěžíme, krokodýláci, dnes výborné drinky. Ano, krokodýlka bude rozdávat drinky Charlie's z Candy Storeu, no a těšit se můžete taky v Bohunicích u nemocnice. Tam vás budeme osvěžovat.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy.store.cz
1: 13 hodin 20 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Je dobré mít se na koho spolehnout.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Calvin Harris, Sam Smith, jsme krokodýl.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Připraveni, máme pro vás pěkný balík peněz, krokodýláci. 110 tisíc korun za náš tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Buďte si jistí, že dneska odpoledne budeme ještě soutěžit.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 110 tisíc korun.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Milou Léto, no a teď si dáme takový hlavolam, tak podívejte se teďka na svůj nos. Petra se podívá taky. Vidíš nos? Když se díváš, vidíš nos? Ne, že? No, teď tady píšou, proč nevidíme svůj nos? Mozek ho prý záměrně nevnímá. No tak vnímejte aspoň další hity.
1: To bylo teda něco.
0: Takový. Já jsem si říkal, vlastně ten nos není vidět. Co si dáme do zpráv?
2: Lékaři v Hodonínské nemocnici se mohou nově školit na robotické operace, i o tom za chvilku.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Balet Národního divadla Brno vás zve na Baléto na Biskupském dvoře. Začátek je ve 20.15. Koncert Dana Bárty nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ale Farben po 14. Shaggy. Čenaské víno. To vám bude hrát Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska krásně, skoro jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Zkušenost se sexuálním obtěžováním na pracovišti oznámí nebo kvůli němu vyhledá právní pomoc jen část obětí. Mnoho případů proto zůstane skrytých. Ukázala to data, která před časem zveřejnila kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana. Nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně má zapůjčený špičkový robotický trenažér, na kterém se mohou školit mladí lékaři. Pomáhá je připravit na moderní robotickou chirurgii, která se stále víc prosazuje v běžné praxi. Napětí kolem Íránu v noci na dnešek dál eskalovalo, když Spojené státy na tuto zemi znovu zaútočily. Teherán reagoval údery na některé země v regionu i na nákladní plavidla na Blízkém východě. Ceny ropy znovu rostou v důsledku zesílených útoků v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy z Perského zálivu. Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. Václavík absolvoval jako závodník 11 sezón ve světovém poháru a zúčastnil se také olympiády v Pyeongchangu 2018 a Pekingu 2022. Po skončení kariéry si chtěl dát pauzu, ale nakonec kývl na nabídku svazu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jde pozor, policejní hlídku se nám nahlásili přímo na Poříčí, jinak si postojíte teď v okolí Nových sadů. Brno je průjezdné bez větších komplikací, tak kdyby cokoliv, dejte vědět.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.

0: Na Krokodýlo, Shaggy Angel, jsme vaše rádio, jsme Krokodýl. No a teď se jdeme podívat taky do ulic Brna.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pokud si říkáte, co počasí na tento týden, jak to vypadá, no tak ty tropické dny, teploty kolem 30 stupňů se budou držet. I když zítra čekáme i bouřky, ale do konce týdne to budou tropické třicítky. Tak s tím počítejte.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Ekokom.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
9: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
10: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Prince, Little Joe, Marky Mark, jsme vaše rádio, teď jdeme na koupák.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Tip na parádní koupaliště tady u Brna. Zavřete oči, představte si dokonalý letní den. Ano, smích u bazénku a svižná jízda. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Pořádně tam můžete vypnout na rozlehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. Tohle léto, jak má být, tak se těšte ve Zbíšově. Pro vaši představu, letní koupaliště s 5 venkovními bazény, super čistou vodou, no a pozor, 80 metrů dlouhým tobogánem. Vyražte.
1: Radio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: co krokodýláci, dali jste si už první letošní zmrzlinu. Tady na Jižní Moravě se většinou osvěžují vanilkovou, čokoládovou, ale pozor, třeba i japonskou matcha zmrzlinou. Tak jakou máte vy rádi zmrzlinu, krokodýláci? Dokonce existuje zmrzlina taková černá, vypadá jak asfalt. No, tak dejte nám klidně vidět na studio@krokodil.cz. Jakou zmrzlinu jste si na Jihu Moravy už dali?
1: Káťo, jedeme do Olympia parku.
2: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
1: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
2: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto. Proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
5: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
6: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v

0: Limp Bizkit na krokodilo. Tak kam by Petra letěla na dovolenou, co? Kdyby jsi mohla teď z fleku, kam bys letěla?
1: Tak, já bych jela do Řecka.
0: Do Řecka, tak ať už poletíte do Řecka, do Italie, anebo pojedete do Chorvatska.
1: A my nic jako nepojedu?
0: Hrajeme. Ne, ty ne, budeš tady říkat co je nového, co je?
1: Na Břeclavsku uhynulo půl tuny ryb, to teda není veselá zpráva, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert kapel Nevermore a Kosmonaut, Tomáš Průša Band, Slehni mech. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Radio Krokodýl. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
4: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 13. hodině z Krokodýla Lorien. Sweetbox. A nebo Poetika. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně 31, v Mikulově teploty kolem 30 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Velký sál kina Art se dnes po 3měsíční rekonstrukci vrací do provozu. Má nový zvukový systém a klimatizaci. Náklady činily zhruba 6 milionů korun. Art je posledním tradičním kinem v centru Brna, protože skala je dlouhodobě uzavřená kvůli potížím se statikou.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: V rameni Dyjev nad Jezí v Poštorné nad Ránem uhynulo asi půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku. V důsledku suchého a horkého počasí se ve vodě namnožily synice, které v noci spotřebovávají kyslík

0: a jeho koncentrace klesá až na nulu. Pokud se v dohledné době situace nezlepší, mohou uhynout další ryby. Na německých silnicích se v pátek a o víkendu budou tvořit dopravní kolony. Varoval předtím německý autoklub. V nejlidnatější spolkové zemi severní Porýní Vestfálsko totiž začínají školákům prázdniny. Dopravu bude komplikovat i více než 1000 stavenišť a uzavírek na německých silnicích. Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Teď už pojďme na silnice, víme, jak to jezdí, tak...
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy na 5. kilometru bouralo nákladní auto s osobním. Policie podle potřeby dopravu zastavuje. Nesouvislá kolona od 11. kilometru. Kvůli zablokovanému návěsu u kamionu je stále neprůjezdná D52 z Pohořelic na Brno mezi exity 16 a 9. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte pomalý provoz a narazové kolony hlavně kamionů mezi 202. a 196. kilometrem. Podobná situace na příjezdu do Brna z Prahy mezi 184. a 196. kilometrem. Ucpané silnice 152 v obou směrech před nájezdem na hlavní tah na Pohořelice. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 50 Suerského hradiště do Brna u Zlechova. A v Brně v ulici Veveří bourala dvě osobní auta, na místě zastavují záchranáři, projedete s omezením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

Tak co krokodýlanci, máte chuť si skočit pěkně do bazénu? Můžete na koupališti Kraví hora při poslechu krokodýla. I tam zdravíme a posíláme Lorine. Euphoria právě teď. Pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: jste s krokodýlem, tohle vaše rádio. Rádio, které můžete mít i v kapse. Ano, v kapse svého na telefonu, třeba i na dovolené. Tak pokud se někam chystáte, nezapomeňte si stáhnout krokodýlí aplikaci.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
0: 15 hodin 20 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Radio Krokodýl.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Hej, vybral jsem si skvěle, firmu Klimastyle.
3: www.klimastyle.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: Ano, a tip na levný benzín a naftu. Dneska vybíráme benzín za 37,90, nafta 34,50. Kde? Čerpací stanice D.O.L. Brno, Podolí u Brna.
0: Šetříme s krokodýlem. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Dobré odpoledne s krokodýlem, náladu ve zlatě, to byl Harry Styles, přejeme na Moravu Vysočinu, právě 16. odbyla a jdeme na zprávy společně s Petrou, vítej.
1: Hezké odpoledne, na jihu Moravy vznikají nové naučné stezky, víc si o nich řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. Irene Cara. Mám pro vás Justina Timberlakea.

0: Dáme si drahokamy krokodýly.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Drahokamy od Miraj s tím, že venku je dneska fakt tropická náročná nálada. 33 stupňů nahoře na Kraví hoře. Stále platí to bouřkové varování. Dnes do 22. hodiny vidíme, jestli vůbec něco dorazí, alespoň sem k nám k Brnu. Zatím to ani podle radaru příliš nevypadá. Zítřejší den, ten středeční krokodýláci, bude opět teplotně náročný. Budeme na nějakých 29-30 stupních, oblačno, zataženo a možné přeháníky.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Virus klíšťové encefalitidy mívá na povrchu slabá místa, kde virovou membránu nekryje proteinový obal a není tedy dokonale uspořádaný, jak dosud vědci předpokládali. Ukázal to výzkum Masarykovy univerzity. Objev může přispět k vývoji léčiv a vakcín. Na Jihomoravě v těchto dnech vznikají nové naučné stezky. V okolí Tišnova například hned dvě. Najít správnou cestu v tamní přírodě pomáhají turistům dobrovolníci. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody, při které se včera střetlo auto poslance Filipa Turka s vozem nemocnice. Podle záznamu nehody vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část. Auto nemocnice se pak vymrštilo do vzduchu a při nekontrolovaném letu minulo ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale také autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Úterní odpolední špička přináší komplikace, není jich málo, Lenko.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. První průjezdná už je D52 z Pohořelic na Brno mezi exity 16 a 9. Kamion už v provozu nepřekáží. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte pomalý provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 202. a 196. kilometrem. Podobná situace je na příjezdu do Brna z Prahy mezi 183. a 196. kilometrem a pak do Vyškova mezi 203. a 210. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zpomaluje doprava od 5. kilometru, navíc na 2,5. kilometru ve směru do Brna bouralo osobní auto s nákladním. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 50 Uherského Hradiště do Brna u Zvěchova. V Brně je ucpaná křižovatka ulice Zvonařská do Rny a kolona je na silnici 43 z Brna do Světa v ulici Zky. Rádio Krokodýl, Global Assistant, Zdenka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezké úterní odpoledne všem s krokodýlem na Moravu Vysočinu posílá hity Peťan Holík a Hantec Žanek Hlaváček.
1: Zdar jak smíňa skoro chcíde brecínky a kalosci. Komite, co to je rumunské flašinet?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: But I've been married long time ago.

0: Krokodýl v režimu Oldies but Goldies, parádní devadesátka Rednex.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A jdem na Hantec, takže Žanku, zdarec.
2: Zdar jak svíňa z krochstý, jde berecínky a kalosci. Komite, co to je, rumunské flašinet?
0: Tak, vypadá to jako lehká chytačka a taky se na to ve štatlu nikdo pořádně nechytil, tak jak by správně měl.
3: Bolí mě hlava.
4: To asi hodně hrká něco.
5: Něco mu mlátí.
6: Že mu prostě straší v kebuli, no, že není jakože v pořádku, ne?
7: Takže bolí hlava.
4: Jenom špatně.
8: Bolí hlava.
0: No, když to někdo ten rumunský flašinet vypije a vypije ho sám, tak ho bude bolet těžce hlava, nejenom hlava, že jo? Takže, Žánku, prosím tě.
2: Rumunský flašinet je láhev rumu. Mějte petelný den.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A místo flašinetu raději nějakou čistou chlazenou vodu, krokodýláci, a nebo osvěžení od Jirky dneska odpoledne u nemocnice v Bohunicích.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
9: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
10: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude, váš Bolek.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tady je Krokodýl Eva Farna a já dobře vím, čeká nás krásné letní tropické odpoledne.
1: Krokodýl na koupáku.
0: A teď si představte krokodýláce, když zavřete oči, nádherný letní den, horko střídá osvěžování ve vodě, dětský smích u bazénku a svižná jízda na 80 metrů dlouhém tobogánu. Právě to nabízí koupaliště Zbíšov. Parádně tady vypnete na rozlehlých travnatých plochách a nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu, basketbalu. Tohle je léto, jak má být, těší se na vás Zbíšov, letní koupaliště s 5 venkovními bazény, super čistou vodou, která je ohřívána solárními plachtami a dominanta koupaliště, zmíněný 80-metrový tobogán. Krokodýláci, krásné odpoledne, užívejte ve Zbíšově u Brna na koupáku, posíláme tam další písničky od Jennifer Lopez a Jesse B.O.B.
1: Krokodýl na koupáku. Rádio Krokodýl. Petr Hoj.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Jesse J, B.O.B. Krokodýl, 16:41. Tak co, už kolem vás bouří?
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Ze Žďáru na Vysočině píše Péťa, že se na ně pravděpodobně něco žene a my dneska připomínám, máme od 11. do 22. stále platný druhý stupeň varování před intenzivními bouřkami. To pásmo právě teď koukám na to na radaru míří ze západu na východ, takže vlastně zleva doprava mezi Hradcem Králové a Jihlavou. Teď aktuálně je to u Olešnice, Letovic, Velkých Opatovic. Jde nám to vlastně nad hlavami a zřejmě nás to tím pádem úplně mine. Sucho tím pádem krokodiláci stále platí, je to náročné i z pohledu hasičů a před požáry varuje pan Jaroslav Mikoška.
3: Tento týden je pro nás velmi náročný a je ve znamení požáru. Každý den se setkáváme s požáry polí a lesů a to i většího rozsahu. V podstatě každodenně vyhlašujeme vyšší stupně poplaku a nevyhnuli jsme se ani stupním třetím, což je situace, která se děje běžně jen v několika případech ročně. Zasahovali jsme i u požáru chaty na Znojemsku, při kterém bohužel jeden člověk zemřel. Několik hodin nás také zaměstnal požár skládky u Bratčic na Brněnsku. Současná suchá vegetace v kombinaci se silným větrem je ideální kombinací ke vzniku a rychlému šíření požáru v přírodním prostředí. Chceme proto touto cestou apelovat na obyvatele a návštěvníky jihomoravského regionu, aby při pohybu v přírodě nekouřili a neodhazovali nedopálky a rekreační ohně zakládali mimo lesy a suchou vegetaci. Lidská nedbalost je totiž jednou z nejčastějších příčin vzniku těchto požárů. V případě, že v přírodě zaznamenáte jakýkoliv náznak požáru, volejte tísňovou linku 150 nebo 112. Včasné pozorování požáru je klíčový faktor pro jeho rychlou likvidaci.
0: Říká za hasiče Jaroslav Mikoška, nejenom o suchu a chování v přírodě, tak pozor zvláště na ty nedopalky.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Radio Krokodýl. Petr Holík.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Dobré odpoledne všem krokodýlákům a nejenom k bazénu. Minuta do páté zprávy Petra.
1: Hezké odpoledne. U hlavního nádraží je uzavřený vytížený přechod pro chodce. I o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Balet Národního divadla Brno vás zve na Baléto na Biskupském dvoře. Začátek je ve 20.15. Koncert Dana Bárty nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá odbyla a bude hříšný tanec krokodýláci. Hodíme si tam Black Eyed Peas, pohodu. A z devadesátek nejenom ke Slavkovu Dr. Alban.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pátá hodina a už to teda je pěkně rozjetý. Ve Žďáře, na Vysočině, nahoře vlastně mezi Havelbrodem, Hradcem Králové, jde pás a tam teda to bouří leje o stopéro krokodýláci. Takže zdravíme Rosničku Péťu, kde je 25 a myslím, že to brzo spadne spíš ke 20 stupňům. My jsme v Brně bez deště na 33, Kurňáč zaprší, Šepkovice 29,5 stupně. Zdeňo, děkuju, středa, zítra oblačná, zatažená, odpoledne maxima 29, Morava 24 Vysočina.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Stavební firma pokročila s výměnou parovodu za horkovody v těsném sousedství hlavního nádraží. Práce v Benešově ulici před hotelem Grand se proto posunuly ještě o kousek blíž nádraží a lidé tak od včerejška neprojdou přes tamní vytížený přechod pro chodce, vedoucí od trolejbusové zastávky ke schodišti do ulice Josefské. Obchozí trasa vede pod viaduktem a po druhé straně ulice. Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil dnes ráno z Brna, dorazit zítra večer. Od čtvrtečního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Případů sexuálně přenosných chorob napříč Evropou přibývá. Například počet nemocných kapavkou stoupl od roku 2015 o více než 300%. Nejčastější infekcí jsou pak chlamydie, které výrazně zvyšují riziko neplodnosti. Fotbalisté Francie a Španělska se dnes od 21 hodin utkají v úvodním semifinále mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr Francie. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Postupující se v něm utká s vítězem středečního zápasu mezi Anglií a Argentinou.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré odpoledne na silnice, převážně tady kolem Brna suché. Jak to jezdí, Lenko?
9: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně ve Vídeňské ulici směrem do centra u křižovatky s Vojtovou bouralo osobní auto s cyklistou. Na příjezdu do Brna z Prahy mezi 184. a 196. kilometrem očekávejte silný provoz a přerušované kolony. A pak také z Brna do Vyškova mezi 203. a 210. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zpomaluje doprava od 5. kilometru. Dopravní omezení vás zadrží na stanici 50 Suerského hradiště do Brna u Zlechova. V Brně je ucpaná křižovatka ulice Zvonařská do Hornych a kolona je na stanici 43 z Brna do Světa v Ulipůvky. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Pěkné odpoledne s krokodýlem, suché vlastně odpoledne dolů, ale pořádně zavlažující od Žďáru nad Sázavou nahoru ke Kolínu a Vysokému Mýtu. A je to takový pás, který jde zleva doprava a zatím to aspoň nás tady dole bezpečně míjí. Neminou nás Zlatíčka děcka, kde je psycholog?
1: Psycholog hlídá psy.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeste odpadky. Ty 100 miliony much se přece nemůžou mýlit.

0: Rakouská popová formace Unique 2 a děti.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Děti, kterých máme jako smeti hlavně ve školce na Lesné, takže zdravíme srdečně Zlatíčka. Doufám, že vy jste s těmi svými Zlatíčky, užíváte si horké odpoledne. Od žďáru nahoru pěkně deštivé. Jinak na silnici bacha, když jedete na makro, tak je tam docela těžká nehoda. K tomu za chvilku nejprve Zlatíčka. Kdo je psycholog děcka, víme?
2: Psycholog je ten, který léčí děti, který se chová škaredě.
3: Psycholog hlídá psy.
2: Psycholog je, který proskoumá ty věci. A když nic nenajde, bude pořád zkoumat. A když pořád nic nenajde, přestane.
0: Měl by nás hlavně uklidňovat takový psycholog. Doufám, že jste klidní za volantem, krokodýláci. Kaštanová Hněvkovského nehoda. Dokonce od jednoho z vás zpráva v naší dopravní apce.
4: Zdravím, krokodýláky. Dávejte si bacha, když jedete z města, z Komárova, když jedete směrem na Tuřany a odbočujete před tou dálnicí. Dávejte si bacha, je tam nehoda, je to zablokovaný, spoustu vozů IZS tam je, dávejte si bacha.
0: Je to totiž se zraněním, proto je tam integrovaný záchranný systém komplet. Děkujeme za informaci, trpělivost Kaštanova Hněvkovského.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 17 hodin 24,5 minuty je s váma Krokodýl a posíláme Black Eyed Peas.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.

0: Tak se nezlob, ale tady mobil ne, říkají někteří ředitelé na základních školách, říkají to dobře, někteří to říkají už let a díky tomu taky úroveň potom vyučování koncentrace je daleko vyšší a to my s krokodýlem máme rádi.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem Ivan Hostač, jsem ředitelem základní školy na Masarykově náměstí ve Chlapanicích. Omezení mobilních telefonů máme pouze na prvním stupni. S tím, že děti samozřejmě pokud potřebují tento mobilní telefon o přestávce použít, tak mohou s dovolením paní učitelky nebo paní asistentky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl Vanessa Carlton, tisíce mil, ale u nás v realitě je to pár desítek kilometrů, kdy Tišnov nic, Blansko nic, Slavkov nic, Sucho, ale o pár desítek kilometrů dál, třeba od Letovic, od Olešnice nahoru, je to jako pěkný chvejsták. 17.39 krokodýláci, pojďme si tam chvestnout prachy za zvuky do ruky, když tady je 110 100 korun. Toto je aktuální zvuk Rádia Krokodýl v uvedené hodnotě soutěž, kde jsou rozdány 3 miliony. Vy si máte možnost, jste-li plnoletí, dovolat se a tyhle prachy taky na Krokodýlu vyhrát.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
0: Linka volná 603 103 103 na Moravu Vysočinu. Zdravíme Ike Hodonínu a posíláme další song. Hrajme prachy za zvuky do ruky.

0: Nikovin, se my wrong, Kenzi, nemůžem to vidět, no v případě deště my to tady dole nemůžeme vidět.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Ale volá nám někdo z větší dály, tak se zeptáme, jestli tam třeba vidí nějaký deštěvý kapky nebo jenom tmavý mraky a nic z toho. Dobré odpoledne,
2: zatím
0: Petr, haló.
2: Ahoj,
0: Miri.
2: Tmavé mraky a vítr.
0: Ahoj, takže Jihlava, Dobronín, já to tady na radaru furt sleduju, to je furt hodně nízko. Je to víc na severu, teď čeká aktuálně Humpolec, Polná je ještě furt v suchu, ale pak o kousek dál, Bystřice nad Pernštejnem, tam už by mělo docela intenzivně pršet, Letovice, Velký Opatovice, tam bude bořka, jak svině teďka. A docela už i Věžďáře to jako spustilo před nějakou půl hodinou. Takže, Miri, nás to asi nás to teďka mine, takže uvidíme. Hele, uvidíme, každopádně zdravíme Dobronín, teďka aktuálně plnoletá, předpokládám, souhlasící s výherním řádem. Děkujeme,
2: ano,
0: děkujeme v obou případech.
2: Plnoletá už dávno.
0: No já vím, však taky si tady posíláš se Synáčkem s Pepíčkem písničky. Včera si pamatuju dobře, jak jsme tady hráli do Dobronína. Jsme rádi. Pepu taky zdravíme na dálku Synáčka, hádáme zvuk za 110 tisíc.
2: No, zkusila bych, jestli to není praskání větvičky.
0: Praskání větvičky?
2: Ano.
0: Větvičky. No, chodíme po lese s dětičkama, praskají tam větvičky. Pane arbitře, dáme 110 tisíc do Dobronína, byť je tam furt sucho. Bacha. Tak, Mirit, musí to být jiná varianta, větvička nezabere. Každopádně do lesa,
2: no,
0: procházky, choďte,
2: no,
0: choďte.
2: Příště, no.
0: A jinak krásný odpoledne, mějte se moc hezky na Vysočině.
2: Taky,
0: ahoj.
2: Ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: www.klimastyle.cz.
1: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
4: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?

0: Dubna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
1: Proto pojedeme do Olympie Brno.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Dobré pozdní odpoledne, krokodiláci, tak už nám to začíná foukat. I tady u Brna Adamova Utěchova, místo je docela černo, ale furt z toho ještě jako nepadají ty kapky. Zatím je to jenom zvýšená větrná aktivita, tak uvidíme, co se z toho vyvrbí teď po 18. Zprávy jsou, Petro, o čem?
1: Hezké odpoledne, v Dyji na Břeclavsku uhynulo asi půl tuny ryb, i o tom už za chvilku.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půl minuta do šesté a po šesté vám pustím Aháče.

0: To by mohlo potěšit na pěší zóně v Hodoníně i v Kůl, tahle písnička. Bude Michael Jackson. Taky a paté a paté.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Rozfoukáno tady u nás už i na Moravě. Přiblížilo se to k nám, ta bouřková fronta, zatím aspoň v centru Brna bez deště. Zatímco na Vysočině ve Žďáře tam se to pěkně jako rozlilo. Bouřka pořádná. Brno pořád přes 30 stupňů, Šepkovice pod 30, Žďár je pod 25. Středa bude oblačná, zatažená maxima odpoledne. Na Moravě 29, na Vysočině 24 stupně.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Velký sál kina Arce dnes po 3měsíční rekonstrukci vrací do provozu. Má nový zvukový systém a klimatizaci. Náklady činily zhruba 6 milionů korun. Art je posledním tradičním kinem v centru Brna, protože skala je dlouhodobě uzavřená kvůli potížím se statikou.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
3: V rameni Dyje v Nadjezí v Poštorné nad Ránem uhynulo asi půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku. V důsledku suchého a horkého počasí se ve vodě namnožily synice, které v noci spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesá až na nulu. Pokud se v dohledné době situace nezlepší, mohou uhynout další ryby. Na německých silnicích se v pátek a o víkendu budou tvořit dopravní kolony. Varoval předtím německý autoklub. V nejlidnatější spolkové zemi severní Porýní Vestfálsko totiž začínají školákům prázdniny. Dopravu bude komplikovat i více než 1000 stavenišť a uzavírek na německých silnicích. Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 000 fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1-2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci večer přijal král Harald V.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak, i když nás král nevítá, doufám, že se máte královsky. Na silnicích je to takový rozfoukaný, opatrně, kdo jezdíte hadroletem, ať vás to nesfoukne ze silnice. Komplikace máme k Delenko.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 188. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí krátká fronta od 3. kilometru. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna u Slechova. A krátká kolona je na silnici 43 z Brna do Světafu Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezké odpoledne s krokodýlem, s pouřkovou atmosférou na Moravu, Vysočinu, k Třebíči i Hodonínu. Zdraví Peťan Holík, stále osvěžujeme a dobrou muziku hrajeme. Tady jsou Aháči.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Máme boky jak skříň a konečně zavlaženo krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: 18.04 hned po zprávách to začalo krásný velký kapky a padá to ještě doteď, ale pravda, ne v nějaké jako dramaticky velké intenzitě. Každopádně osvěžuje nás konečně svatý Petr, strejda tahlihle z nebes. K tomu osvěžuje vás, posluchače, taky naše krokohlídka. Tento týden pro vás máme každý den 103 svěžích drinků Charlie's z Kennedy Storeu. Jirka to dneska odpoledne rozdával v nemocnici v Bohunicích včera na Nových Sadech na náplavce a jde vám to moc k duhu, to jsme rádi.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: A nahoru ke svatýmu Petrovi pošleme další pecku. Celine Dion, New Day, hezkám, bude i Bruno Mars, Apate, Apate, aby to ještě zavlažoval a neustával. Jedem.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Bruno Mars, Krokodýl, minuta do půl sedmé a první bouřková dešťová vlna za náma. Tam mimochodem další už míří od Rosic, Zbížova a náměští na Toslavou. Tady stále hity. Král popu, Heal the World, ze Zachraňte Viliho a za půl hodiny písničky na přání.

0: a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Doufám, že se nenaparujete, krokodiláci, že se osvěžujete, protože deštíček, konečně.
1: Poslouchám rádio krokodýl.
0: Trocha toho spadlo tady ve štatlu a do toho může spadnout i dobrá pizza, krokodiláci. Pojďte ji vyhrát pro sebe, pro své kolegy, stačí nám napsat, zda jste kancel, sklad, dílna, stavba. Dejte vědět na studio@krokodil.cz. Máme speciální akci s úžasným Italem Pierrem Caruzem z Caruso Pizza. Nezapomeňte, napište, odkud jste, kolik vás je, proč máme přijet s těma italskýma dobrotama právě k vám. A kdybyste chtěli taky si dát italské dobroty, tak hledejte Caruso Pizza, protože mají i speciální režim na dopravu zdarma.
1: Poslouchám rádio krokodýl.
0: Kdo krokodýla poslouchá, ten s krokodýlem vyhrává. A my vyhráváme stále hity. Připraven je Timbaland, čas 18.37. A bude i Madonna, Like a Prayer. Dobré odpoledne.
2: Rádio Krokodýl.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Toužil, kroužil, tady taky kroužil mrak, ze kterého spadlo pár kapek krokodiláci a zatím se prostě už zase furt suchu. 19. hodina, dohrál Sebastian Toulava, před náma jsou písničky na přání s rádiem Krokodýl.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
3: Ach jo, to je hrozná práce.
4: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem. Dobré časy nás čekají hned teď po zprávách. Dáme All City, Carly Rae Jepsena, Good Time a doufám, že taky budete v cajku.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak a už to píšou i rosničkáři na internetu. Úterní bouřky nebyly nakonec tak silné, jak se předpokládalo. Silné bouřky se však ještě mohou během večera a noci objevit ve východních Čechách a také na Moravě a Slezsku. Mimochodem jde to v několika vlnách, nás čeká za chvilku druhá a pak ještě jde z Rakouska ze spod třetí. Aktuálně rozhodně teploty jinak než ještě před 2 hodinama. Spadlo to asi o 10 stupňů Celsia, díky tomu, jak začalo tady foukat, takže 23 stupně hlásí Brno, 22 stupně hlásí Šepkovice, Žďár je někde kolem 21 stupňů. Středa, zítra oblačná, zatažená, odpolední maxima ovšem docela vysoko, skoro tropy Morava, 29, 24 stupně na Vysočině.
5: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
7: Virus klíšťové encefalitidy mívá na povrchu slabá místa, kde virovou membránu nekryje proteinový obal. Není tedy dokonale uspořádaný, jak dosud vědci předpokládali. Ukázal to výzkum Masarykovy univerzity. Objev může přispět k vývoji léčiv a vakcín. Na jihu Moravy v těchto dnech vznikají nové naučné stezky. V okolí Tišnova například hned 2. Najít správnou cestu v tamní přírodě pomáhají turistům dobrovolníci. Nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně má zapůjčený špičkový robotický trenažér, na kterém se mohou školit mladí lékaři. Pomáhá je připravit na moderní robotickou chirurgii, která se stále víc prosazuje v běžné praxi.
5: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus na silnice za volanty, krokodýláci, ať to tam máte pokapaný nebo absolutně stále suchý, protože je to tak i tak. Lenka ví, jaká je situace a kde jsou stále komplikace. Dobrý večer.
9: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Doprava zpomaluje na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 2 kilometru. V Brně ve Slatině v Ostravské ulici ve směru z centra u sjezdu na Bělohorskou bourala 2 osobní auta. Takže v Sadsku v Mikulově v Brněnské ulici při Žvatky z Husovou srazilo osobní auto cyklistu. Práce silničářů vás mohou zpomalit také na silnici 50 Suerského hradiště do Brna u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Krásný večer všem s krokodýlem. Tady je Petr Holík a před náma písničky, které si budete vybírat zvláště na telefonu 603 103 103. Tak pojďme na to. Krokodýl hraje na přání.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Dobré časy, Krokodýl na Moravu Vysočinu, k Břeclavi, Třebíči a i Hodonínu, přeje všem dobrou náladu, krokodýláci. Naši věrňáci zvláště, 603, 103, 103, kdo pak dneska zahájí písničky na přání? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Marek.
0: Marku, Die dneska začíná, no pěkná práce. Jak je na Die? Pršelo, nepršelo, bude pršet, jak se to tváří tam?
1: Bude pršet a že se to nazvím.
0: Aha, dobře, trošku nám zlobí signál, takže bude pršet, ještě u vás nepršelo, dobře. U nás už jsme po lehkém deštíčku. Co si dáme zahrát, Maričku?
1: No, mně se strašně líbí
0: Ice MC, jo, Ice MC, Is It To Remember, dobře. A komu to pošlem, Ice MCho?
1: Strašně k vám z rádia, protože jste úžasné rádio.
0: Děkujem.
1: A pro všechny lidičky, který znám.
0: Děkujeme. Ice MC ho posíláme, krásný večer přejeme a mějte se báječně v Die a na Zdojemsku. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Od Marka Zdy a jsem si easy, jakože to je jednoduchý, lehký. Třeba dovolat se do písniček na přání je naprosto lehký. Na 20., 30., někdy 50. pokus to jde.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Takže pokud jste teprve teď začali, tak určitě krokodýláci vytrvejte. Někoho tam právě máme na lince 603 103 103. Kdo pak to je? Dobrý večer.
2: Ahoj, Petilko, Petra ze Žďáru.
0: No ahoj, Žďáre, Vysočino, nazdár. Tak jste tam pořádně zalítí, nebo jak to vypadá u vás, prosím
2: no,
0: tě, Petr?
2: No, zalítí jsme, no, zalítí jo, zatím, no.
0: Vytopení nejste? Teď už neprší.
2: Ne, to určitě ne.
0: No, hele, u nás, já nevím, jak dlouho u vás, ale u nás to taky jako padlo, kapkalo 4 hodiny 20 minut, já nevím, no.
2: No, tady přestalo tak ve 6:45.
0: Hlavně, že něco spadlo, hlavně, že z toho nejsou žádné velké škody a žádné velké kroupy, tak
2: ne,
0: to by
2: ne,
0: se
2: ne.
0: Mohlo udržet. Petulko, Míra ještě no. V práci, nebo už je doma?
2: Ne, je doma, je.
0: Takže dáme zahrát komu všemu, krom Míry, který ho zdravím?
2: Jasný, tobě, Jirkovi Vínerovi,
0: děkujem.
2: Alek, Ivance, obou dvou Milanům, Kometě a všichni, co
0: všem, co poslouchají Krokodýla a jsou nejenom modrobílí kometáci. Děkujeme moc, Alex, máváme, zdravíme ke kafíčku, kyneme a ať si udělá pohodičku. A vy taky, Vysočino, Vežďáře, mějte se krásně, Peti, ahoj.
2: Ahoj, čau.

0: vážně kometa s krokodýlem do světa. 19 právě teď, 3 19 krokodýláci, to bude určitě štěstí. Doufám, že i pro vás, že se třeba dovoláte do písniček na přání. 603-103-103, pořád máte šanci. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy.store.cz.
1: Hit za hitem. Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Na Moravu Vysočinu s váma stále Krokodýl Petr, písničky na přání a i k Hodonínu. A kdo pak bude další objednávat? Dobrý večer.
3: No ahoj, Peťulko.
0: Ano, slyším hukot, tak si říkám, že to jsou asi Řečkovice. Ahoj. A Richtik, jsou to Řečkovice. Krásný večer, Janulko, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj, seš trošičku zalitá? Taky tě mám moc rád, doufám, že seš aspoň trošičku zalitá, květinka.
3: Ježišmarja.
0: Přišlo to, je to hodina už zpátky, já vím, takže zase je to suchý, ale dobrý. Koho pozdravíme dneska od tebe, Řečkovic?
3: Prosím tě, Peťulko, já bych to chtěla pro tebe, aby si něco vybral.
0: Děkuju, dobře, vyberu, moc rád, děkuju.
3: Pro tvý kolegy hlavně.
0: Ano, pro kolegy.
3: Takže mám moc ráda a ráda je poslouchám.
0: My vás a tebe máme taky strašně rádi. Tebe, maminku,
3: já
0: Pepíčka. Ano, oslavuj, krásně
3: já
0: se měj.
3: Vážím,
0: a děkuju za to, taky si tě vážím a krásnou náladu a hezký večer přeju. Papa, měj se, ahoj, Janí.
3: Papa, pusinku. Ahoj.

0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity napsány.
1: Dobrý večer všem s Krokodýlem. 19 hodin, 25 minut. Tady je Petr, máme tady dalšího objednávače. Haló?
2: Ahoj Jirko, tady Pepa z Dobronina. Já bych poprosil písničku Jelen, klidná jako voda. Písničku posílám mojí mamce do práce, do Jihlavy, taky sobě do Dobronina a prostě všem, kdo mají rádi Krokodýla. A hlavně i tobě do studia. Zdraví Pepa z Dobronina. Ahoj!

0: Hezky energický krokodýl polosmá, 3 minuty na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Je to prostě podle vás, krokodýláci, na Moravu Vysočinu, k Břeclavi a Jihodonínu letí písničky. Kdo je teď na telefonu? Dobrý večer.
2: Zdar jak svíňa, tady je Jaroslavková.
0: No zdar jak svíňa, Roslavková, a doufám, že už pěkné, zavlažené. Zdar jak svíňa, co Vildo, už by to teoreticky vás tady mělo taky frčet, ne?
2: Začalo tady krásně pršet, ani tomu nevěříme, protože tady to je svátek, když prší.
0: Ano, ono se to jako původně tvářilo, že to všecko půjde nad náma vrchem, ale začalo to padat sem dolů nad nás a k nám a my jsme taky ve štatlu tady už jako pěkně zalítí, je to dobrý. Hned je doufám i u Blatných, kteří mají zvířátka, hospodářství, lepší nálada. Krásný večer k Blatným a koho pozdravíme dneska s krokodýlem zavlaženým, co?
2: Dáme si nějakou pěknou 90 dle tvýho výběru.
0: Dobrá, no a pro koho to bude?
2: A bude to pro Alex, do Hodonína, pro tebe.
0: Děkuju.
2: Pro Ričího tady do Slavkova, pro Bajkyrose Zdeňka do Šepkovic, pro Janču do Řečkovic,
3: pro Pavla Janštu, pak do Žďáru, pro Míru a pro Péťu.
0: Tam to už jako zavlažuje dávno, tam mají jako moc pěkný chvejsták, no, tam to budou mít úplně v pohodě, i zelináři a zahrádkáři, no.
2: Samozřejmě pro všichni ostatní krokodýláky, co poslouchají a co zbožňují krokodýla, tak jako my.
0: Tak jako třeba rytíř ze Stolové hory, který je tam u Třebíče, Zdeněk Biker, že jo? Děcka, musíme pozdravit všechny, co jsou prostě dobře vyspaní, ponoční, to je zrovna případ Alex, pěkně kafíčko, pohodička, kuchyň, dobrá náladička, doufám, že i Ivuška v dobré náladě, anebo sousedka Vlastička, takže všetkých dobrých hodoňáků, zdraví Slavkov a Krokodýl a tady je ta super povedená devadesátka. Vildo, Jaruš, mějte se a hezký večer, ahoj!
4: Ahoj!

0: Čirasky Klára, hezký večer, krokodýláci, 19 hodin, 41 minuta, stále je to na přání.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu

0: Nebo hrát. Krásný večer, Alex, zdravím
1: tě,
0: ahoj.
1: Děkuji Zaskovákům za přání a tobě za super výběr.
0: Ano, ano, ano, prosím tě, jsi v kuchyni, jsi tam s kábičkou, nebo tam máš houbu, červené, vínečko s kolou, nebo jak seš na tom,
1: no,
0: co?
1: No, houba se na něj škaredě dívá akorát tak ze dřezu, protože tady mám nachystané nádoby, aha, ale aha. To si nenechám kazit nádobím box. Takže to až potom.
0: Dobře.
1: A jinak samozřejmě kuchyňka,
0: čo. Takže pohodička, dole na 95.4 FM. Tak to jsme rádi. Super, že se dovolala. Na kolikátý pokus dneska?
1: Na první.
0: No tak to je velké štěstí.
1: Ano,
0: tak to je super, super. Tak jo, Lexičko, pojď nám říct, koho pozdravíš ty pro změnu z Hodonína.
1: Samozřejmě na první radě Slavkovjáky, protože jsem je právě slyšela, takže podle informací vím, že dneska Jaruška upekla výborné zapečené brambory. Nejspíš už je slupli, tiše závidím. A zítra prý má vařit Vilda. Tak to se necháme překvapit, co vytvoří Vilda. Že Vildovi, Jarušce, Ivuška na pěší zóně poslouchá netrpělivě, nová krokodýlka poměrně.
0: Už jsem jí dvakrát mával, tak doufám, že má lepší náladu, jasně. Evičce,
1: no,
0: Evičce na noční dneska do Lužic?
1: Ano, Evička má noční, takže doufám, že ta taky poslouchá, že tam nemá zájezd. Samozřejmě tobě, že bez tebe by box prostě nebyl.
0: Já děkuju a pozdravíme Jarouška. Do Beše, dalšího vašeho úžasného Hodoňáka, který píše, že by chtěl pozdravit aj kámoše Péťu do Tišnova.
1: Ano, Jarouškovi taky klidně, občas taky umí pozdravit, takže Jarouškovi pěknou večerní pohodu, ale Peťu, chtěla bych tam dneska výjimečně přidat a zahrát písničku pro úplně všechny, spolku, útulku, dočasek a podobně, protože už se nám zase množí ty malinké kočičky a ty koťátka. A tohle jsou lidi, kteří jim nezištně pomáhají ze svých, jo, finančně, po pracovní době. A když teď vidím, jak se nám tam koťátka jaksi nechtěně namnožili na té benzínce a oni tam potom zůstávají chuďátka sami, chytit to nejde a ono tam potom přijedou auta, umírá to. A tihle ti lidi pro ně dělají maximum, takže všem, co se starají krásně o kočičky, ať to dělají dál, že opravdu kočičky jsou jim vděčné.
0: Ano, všem děkujeme za dobrá srdce a péči o ta zvířátka, která tu péči občas prostě taky potřebují. Alex, děkujem, tady je písnička, jakou by si nejraději chtěla?
1: Real Slim Shady.
0: Tady máš Eminema. Krásný.

0: Vidíte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: S apkou i bez apky, hlavně, že jste s Krokodýlem, jsme rádi. 19.50, telefon, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Pavel,
1: jak je v Meziříči, Pavle, zapršelo, nezapršelo, jak to vypadá?
2: Zataženo, ale prší už jenom je tady.
1: Jenom ne u vás, no tak u nás
2: je
1: trošičku.
2: Vítr, jako.
1: U nás taky zafoukalo, něco málo zapršelo, takže teďka si uděláme radost muzikou, ono ještě možná něco přijde v druhé vlně, koho pozdravíme?
2: Manžel Dvořákový, tak mě dneska vedli nahoru, samozřejmě Haníčce, matce se dosazomíná, mým vnoučatům samozřejmě a pravničce Filipovi,
1: Míši,
2: jeho přítelky.
1: To znamená, že už se nám vrátili, už jsou z dovolené zpátky, dědo, pradědo?
2: No a jestli bys mohl, prosím tě, Andrej, zahrát k narozeninám dnešním a na 112.
1: Dobře.
2: Slavkova samozřejmě a Zdenkovi Bechovi.
1: Zdenkovi Bechovi, taky do Slavkova a hlavně Andrejce k těm narozeninám. Krásný večer a všechno nejlepší a měj se hezky. Ahoj.
2: Všech hodnej, díky moc, čau.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Tak, krokodiláci, pršelo, teď zas dlouho nic, uvidíme, jak to dopadne. Jdeme na posledního na telefon, tady je Petr. Dobrý večer na přání.
1: Čekám, čekám a pršení nikde, já se na to
0: nikde, Ježišmarja, Třebíči. To je teda situace, ať jde pan svatý Petr někam.
1: Na Šepkovice.
0: Na Šepkovice. Tak.
1: Žádná bouřka, akorát tady budou stavit komedianti atrakce, bude tady pout sobotu, tak jsem myslel, že bouřka, to oni rozdělávají kolotoče, takový araburdi. Než bude tma, tak budu muset jít zalít, no.
0: No. Každopádně, no. Hele, ještě jako z Rakouska se něco na nás žene ve třetí vlně, teď Galnoikirchen, Fall, Maisau, Weidhofen, Andet. Já, tak od tamtud to jakože jde a myslím, že to půjde i přes vás, no, uvidíme.
1: No, spíš se to stane na Mušov, na Mikulov.
0: No, dobře, uvidíme, takže Zdeněčku, každopádně, neklesejme na mysli, hezký večer a hezká muzika pro koho?
1: Písničku jako včera i dnes pošleme ke svátku vnučce Těhulce Karolince.
0: Ano, Kájo, Karolínko, princezno, všechno nej k svátku, no.
1: Další vnučce Karolince do Žerutek. To má teda Borcek z Brna, který neví, kdo byl Franta Kocourek. Já myslím, že on byl. Ta mládež teda vůbec nezná brněnské bohémy.
0: Ale ty mladí jsou dneska už ale úplně jinde, než jsme bývali my samozřejmě, hele. Oni mají úplně jako jiný starosti, jo?
1: No. Takže,
0: on ví, co to je skipnout někde něco, to on ví, ale Franta Kocourek to nemá páru, to je jasný.
1: No, to je jasný. Já jsem ho poučil už to snad pochopit. Takže ještě, když jsme v těch Žerutkách, tak popřeme mojí rodince Zdence a Peťovi Becháčkům k dnešnímu výročí sňatku. Takže
0: ano, blahopřejem.
1: Děcka jen tak dál. No a
0: kolikátý to je výročí? 40. 50.
1: No to nebudeme radši říkat. Někdo se žení i později, to znáš.
0: Aha, dobře, jo, znám to.
1: Přidáme, když jsme toho Franci, tak přidáme toho ještě Žanka Laváčka a Tigrovce z kluba Útěchova a krásný, někde zavlažený, doufám, že i tady. Krásný večer, Přezdenek.
0: Krásný večer, děkujeme. A ať to tam ještě ten svatý Petr dožduchá, ty deštivý mraky, Zdeněčku. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkujeme, čau, Peťane.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Virus klíšťové encefalitidy mívá na povrchu slabá místa, kde virovou membránu nekryje proteinový obal. Není tedy dokonale uspořádaný, jak dosud vědci předpokládali. Ukázal to výzkum Masarykovy univerzity. Objev může přispět k vývoji léčiv a vakcín. Na jihu Moravy v těchto dnech vznikají nové naučné stezky. V okolí Tišnova například hned dvě. Najít správnou cestu v tamní přírodě pomáhají turistům dobrovolníci. Nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně má zapůjčený špičkový robotický trenažér, na kterém se mohou školit mladí lékaři. Pomáhá je připravit na moderní robotickou chirurgii, která se stále víc prosazuje v běžné praxi.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít společnost na cestě.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Parádní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
2: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

úterní krokodýlí pilíček se nám rozjíždí. Jarek Hemala s vámi. Krásnou pohodovou 14. červencovou noc vám přeji. Před námi skvělé hity. Pojďme si je vychutnat. Hezký poslední.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Virus klíšťové encefalitidy mívá na povrchu slabá místa, kde virovou membránu nekryje proteinový obal. Není tedy dokonale uspořádaný, jak dosud vědci předpokládali. Ukázal to výzkum Masarykovy univerzity. Objev může přispět k vývoji léčiv a vakcín. Na jihu Moravy v těchto dnech vznikají nové naučné stezky. V okolí Tišnova například hned dvě. Najít správnou cestu v tamní přírodě pomáhají turistům dobrovolníci. Nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně má zapůjčený špičkový robotický trenažér, na kterém se mohou školit mladí lékaři. Pomáhá je připravit na moderní robotickou chirurgii, která se stále víc prosazuje v běžné praxi.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Jarek Hemala vám všem přeje hezký poslech. Teď budeme také hrát a zdravit vás v Jihlavě, kde nás ladíte, posloucháte. My jsme za to rádi. Jihlava ladí na 102,3 FM. Tak pěkný poslech a hezkou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: sny. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Hezkou noc, jste na vlně Krokodýla, Jarek přeje krásný poslech. Mnozí z vás máte před sebou ještě spousty kilometrů, protože vyrážíte na cesty, anebo se už vracíte domů, je to jedno. Vám ale za volant rozhodně pošleme další hit, ať už jedete tam či onam, ať už brázdíte silnice tady města Brna či Jihomoravského kraje nebo kraje Vysočina, zdravíme ale i na D1 a D2. Tak pěkný poslech a hezkou noc.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Velký sál Kina Art se dnes po 3měsíční rekonstrukci vrací do provozu. Má nový zvukový systém a klimatizaci. Náklady činily zhruba 6 milionů korun. Stavební firma pokročila s výměnou parovodů za horkovody v těsném sousedství hlavního nádraží. Práce v Benešově ulici před hotelem Grand se proto posunuly ještě o kousek blíž nádraží. Lidé tak od včerejška neprojdou přes tamní vytížený přechod pro chodce. V rameni Dyjev nad Jezí v Poštorné nad ránem uhynulo asi půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku. V důsledku suchého a horkého počasí se ve vodě namnožily synice, které v noci kyslík spotřebovávají.
0: Hled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

vámi je stále krokodýl Jarek Hemala, přeje pohodovou noc. Věřím, že si užíváte vše, jak se patří. Připravené jsou perfektně další hity a já věřím, že na krokodýlu si budete s námi je vychutnávat. Mnozí na noční, před sebou máte dlouhou šichtu, tak pokud do těch ranních hodin, tak to zvládejte a vychutnávejte hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

Při úterku na Krokodýlu je s vámi Jarek v Pelíšku. Vám přeji krásnou noc, hezký poslech. No a zítra po ránu opět pro vás chystáme nejenom skvělý mix hitů, ale také pro vás máme prachy. Prachy přímo do ruky v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Držte vlnu krokodýla, vyplatí se to. Znáš

0: sny. Prospánek. Spět lépe. Žít lépe.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
2: Aj.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Peníze jsou, projekt ale stojí, tvrdí architekt. Správa železnic stále nehledá projektanta a právě na to koukneme i u nás ve vysílání Krokodýla. O projektu na nové nádraží v Brně se pořád diskutuje. Myšlenka bezpečnějšího hlavního nádraží, které se bude podobat nádraží v Amsterdamu, se už nějakou dobu nikam neposunula. Peníze na projekt od vlády jsou, ale chybí. Projektant, uvedl architekt a lídr hnutí Nové Brno Michal Sedláček. Tak uvidíme, jak to nové nádraží dostane další tempo a posune se. Vy to uslyšíte tady u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Americká společnost Uber pozastavila většinu plánovaného rozšiřování své služby rozvozu jídla v Evropě, které se mělo týkat i nás, tady České republiky, s odhadem na své zdroje. To napsal britský list a Uber plány oznámil v únoru. Podle nich ale se chce teď soustředit na avizovanou snahu převzít konkurenční německou firmu Delivery Hero. Podle mluvčí Uberu pro Českou republiku se firma pouze rozhodla spouštění služby odložit. Tak, zatím to odkládají, uvidíme, kdy se k tomu vrátí. Teď ale my se vracíme k skvělým hitům tady na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.